0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořeso.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

chci nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

0: Jedem.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Bravkovi do oči, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných

předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

0: nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověk.

doprostřed 12. řady. Chvíli se díval, jak lidi chodí, pak zhasli, tma vlezla všady.

krásná perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

pil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.

jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu. Už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse, že

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce takhle dát. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro

je k pestrý kolíkům. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nichž se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice. Můj trup je opilý přívaly slaných

0: sletím do moře.
1: Bonanza je 10 palců ve skále, bílej potok na kost promrzlej.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

dej. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj, na verandě piju čaj, je to

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: pan kníže pozval ke jíře. Oh hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

snad pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou mu příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech má chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem,

zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělí. Šel jsem dál tou vůní raní,

to si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, sní de facto sporadicky je jaro. Zima už se posouvá a ptáci řvou jak pominutí všude kolem.

dávno zbalený krutý prej, se nedovyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo sebou dám, trochu řeč i ze sebou mám.

sto chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cizem, au, au, ať počítám, jak počítám, si pěknej obraz, já jen rám, rám, rám, rám, rám, rám, rám, tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Říkala, že se tak má jmenuje.

5000 mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčka.

se dneska tvářit mám? Jak se dneska tvářit chci? Mám předstírat jistotu, nebo raději příznaky nemoci?

trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný znamení.

Motýli vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a zvíří se prach.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

opatrně lehce, jak jemu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se

opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

bajkoutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě na čase. Dáme mu bejvák,

padli na zem. Chvíli jsme se tomu divili, a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukaví

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně. Ruiny se mění, můj dřevěný hrad,

oknem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Cestou z protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Tak

Majda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

nežli v lese disponovat vilou, na tramp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Sebi je i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

ráno víš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things. Ten si nalí se chystá ulehnout do ulic, lesů, na propast bezednou se chystá ulehnout.

Perun, snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

Řní a brzdař tě honí, necejtíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

zase v tom lítá, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

Ještě chvíli, ještě chvíli, hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlíží.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako kočka, co schoulená je v rámu, a jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delír

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: vrákosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hra.
1: Nechceš chlebíče.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat

0: třetí.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho.
2: Poutník jsem, vyštvaný morovým puchem králov.
0: Vypadni.
3: Surové křiky.
0: Dveře jsou tam.
2: Odchází smrtelně raně. Hory snů v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou.

bys mít.

lásko, třeba ze samoty, nebo jenom tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si plést, až ti vítr tvojí blízkou jednou prožene chuť moře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí,

jsou teď vaším novým domovem. Naše starý domovy, vykoupený Mnichovem.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

Záchodu naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

0: piva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

peněz už nezbylo mi nic. Rád se vozím v autáku, když neřídím ho sám. Jsem anonymem v baráku, kde se k spánku vládám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho se bojíš?

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno,

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

nepotkal, tak ji nepoznám. Že se jí podobu smil, skoro se zdá. Že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil. A že měli jsme si co říct, skoro se zdá. Že napůl šťastný smím být, skoro se zdá. Že přesně vím, kam mám jít.

do stropu smutně zívá nedopitý džin. Skutečnost potrhá dál, márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

Aby čas snad je paměť uschová, dnešek už nedožene, chvíle klidu sluní mechu, svět se hemží, vodu kvasu v okolí.

a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se, až slunko dá nám den.

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

0: chvíli zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byla ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká, kdo na ulici ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

černé knoty a na křidový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude, hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně, tak jako dřív. Zašli jsme spolu, do čpánu dolu, na jednu kolu
1: a na 14 pět.
0: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

radit, ale obrať se na mě. O velkých penězích sonátu znám. Celé to všecko počítač řídí, adresy třídí, no jasná páka.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, koupil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy, Blažek a syn.

škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví, že čekám, kdo zaklepe, v pokoji se zjeví. Půlnoční tramvaj cinká, zřejmě 17.

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

Jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hoděná do srpu, pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky, hoděná do můžek, přistřihává cesmínám všechny zvrhlý myšlenky na včely.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři obíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek, holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči nikdy nepovolí. Války růží jako války barev, pochod armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí, tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií,

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Nejlepší obraz je
2: nejlepší příběh je život.

Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali.

0: šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž, jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již, my květy

Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi v zápolích.

A já cestou domů potkal jsem touhu s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decce.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vzal jsem ti, brácho, a na

sváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvé.

na kraji háje bukových očí. Usedl na zem.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

jenom kousek únavy, když ho nemůžu mít. Cesta se zauzí, ale myšlenka chvátá, jenom kousek únavy a je prázdná říč. Najde si mě, když bude chtít.

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem.

Až jednou ze snu zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl, zaťukám si.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Bubu. Budiky, budiky. Bulik. Dej sem ten dulik. Dítě, chytím tě, přeškolím tě.

Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já, jsem strašně velmi, velmi příšerňácky. Strašlivá.

0: Slečno, počkejte prosím na chvilenku. Slečno, no co to máte za halenku? Slečno, vždyť máte vnady téměř venku. Slečno, vy nenosíte podprsenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku. Slečno, dáme si třeba vína sklenku. Slečno, za odměnu mi na účtenku. Slečno, orazítkujte svoji rtěnku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku. Slečno, jste extra formát na nástěnku. Slečno, vy máte ale krásnou fenku. Slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku. Slečno, klidně vás pozvu na roštěnku. Slečno, ten stud nechte na dešti venku. Slečno, vždyť nenosíte dávno plenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku. Slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku. Slečno, jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

Škaredý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.

Ano, co by byl život bez trampot? Řeknou ti, hele, zmys a zanech řečí, nestojím o tvý ohledy. Škaredý holky,

Žijet po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou, jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, místa nejsou ani náhodou, jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plak.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot.

Já trochu něžný, trochu dokola a trochu vpřed. Vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná

vína, tak i vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Je pár minut po 21. hodině.

Houkal, čas do klusu se dává. Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

jenom kousek únavy, když ho nemůžu mít. Cesta se zauzí, ale myšlenka chvátá, jenom kousek únavy a je prázdná zí. Najde si mě, když bude chtít.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

se se, hej, Venušané s mojí tetou, budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v každém

0: Vnášet smutek do duší, blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

Míčky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: protřeš oči, roveze tě k nám, hubky, rubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

stará deka tam v hlubinách snění, se divé proudy v klidnou řeku mění. Co měl, dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění, na břehu sedí rybář, oči

jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid na duši smutek.

0: kolik už šancí ti život vzal. A přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní. Tak nemáš nic, když sny se splní. Tak nemáš nic.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volaj, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to by čo mi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

musím se stát partiovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace a nakonec v rámci team buildingu všichni společně.

vesničním mostem, v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač nešlapují tiše, jsou všude kolem.

zemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku, číslo a složíš přísahu. V patrech nad námi spí moje noční můry, černý svědomí hned vedle tajných neřestí. Hříchy od dětství až do prosektury, životní kréda většinou zbytečný a po nevěře splí. Do klubu odložených milenek jsou tyhle dveře, všechno si prohlídni.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.